a říct a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno.

0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
1: Mne hneď ráno vyčarí úsmev na tvári, že som otvorila oči a že som živá a zdravá a za to sa poďakujem Pánu Bohu. A hneď v posteli si pustím vaše rádio Anka.

las. Terdjuv, terdjuv. A os plašimen graj pašo tulo terdiljas. Paleskero dumo, peljas tele igen šuka rakli. Osap prihutiljas, ala rakljaha iljas tele palo graj ahoj peljas leske andro angali. Pale rakli prograja avlele kraljiske manuša. Teo princos dikljas preleskera piranja la princezna lesapeskeri angali cirdnja avri omečos a kamljas savorente čingerel. Ale je princezna zavičinja. Mačinger len bo on mange visardeo dživipen. A rozvakerja saroj graj vare so párno igen prelate darandiljas a chudnia z manca tede našel. Ten ako dá manuž imar nauľom a zmaška rodžine, o princos thodiatele mečos a pendiale tuleske. Hojte zaprahinele krajes kočia, ale len sa savorete avenandre dis. O čave je paž nange, obala imar čirla na uchamen, od hulo tiž za barardo, bešte savore pre kočia. Egomat he púri daj angalo pašo tulo, o gore androga vasar nikle prepeske, o princos lidžal andredis, dživnas prepeste kerestos. Sadle tules androkia krális, o králi zleske pendia. Váš odahoj míra princezne, ke zachránin ďalo dživipen, mang tu ke sokames. Kráľina píra vás bare dromeha a nikaj na arakľom amaro kam. Talam les arakľom andre týri pchuv. Te kames ta deman telove škotor pchuvori,

Dobrý večer vám, vážení poslucháči, zaželala dychová hudba Maguranka. V úvode relácie kapela Hraj zaznela zmes s názvom Dobrý večer. No a rovnako krásny večer vám želá v tejto chvíli Ľuboš Kovačech. V podaní Maguranky zaznie ešte zmes piesní Dedinka v údolí. Kapela Hraj.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází vždy. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji